0: ta fáilte ór raibh an éile agus takeart ór tart an fóbal agus an éid agus a léidir sin.
1: Sort le teili tá
0: carlaidir sin. Tá le teili agus tá léir am a martí an agus tá le am gól éirís a gól le ní mhéana tá tosmáir ina gealtarta a grú léir mór donna a martí dá heili, you know, dúsa lé, rúdi casa penta lé inna agus tá Siam sa tedi yn agos yn sy'n ta sio talan ni agos a hanod mersyn da is o'r da lini wol cangol ag tosh mai yn agel ta sio ta eilin agos siil agos osin yn ta galofyn sy'n agos a tacw lini yr sy'n agos edrych mi mas mwyd i tersa wol os oed bydd mynd i cantio Ronan agos yn niwod o Ronan gyr an glor môr sio agos an character môr Galgair a, you know, Lendan Chrac agus rodd y fi a cedim daltas o gwneilig ans na blyant y diorna hwg se hannig se hart gyda un realisation mwyr dyr gyr sgwmol ffosio'n ylig yn ei yw'n le sy'n teila agus yr olhan hyn agus Bubba Bernie agus Fynwyl bon agus boer a hanwad do agus sy'n tŷ rwy'n siaint a tawart a dwi'n gymau'n greu sio ond na ti diogla teili hart rai chyla agus siam siart agus colwdr agus cracyfacw trigelig sio tan gyrae sy'n don Don eile un ta te warta, you know, so...
1: Agus mae'n dŵr tu yn iart y tarlw, y rhi hile, da a hanlyn ni hwys yn sy'n ni a wein, dyn ni nawl teili ac yw,
0: sy'n meddwl,
1: y tarlw, bein y boni eich sy'n lewn ystegi. Bein cael,
0: agus yn sy'n ta, ni smolio ddran o'n yn sy'n, can môr sy'n sio, Bobby on Nelly, agus carn y ffein hwrt, ni'n sy'n jabar doida, ta cael na mani y gŵr yr eich a tacuart on radio yn sio, gyda mae dyn ta bwy ar hwn. Tá sílún gól kontaktjarna tá sé vanna
1: na
0: sjárta vanna í hlæði í dörsan egist hann bein hér vanna egin er að frífstæt sann íhinn sinn egin kallar að mór na tart vegin kmórta sinna næri
1: Gamai,
0: einta Gamai gór sér til tjartara sér ég að gera svo tæn léttan brothers og gunn fasti ég lær að leið minni gera sjórt að sarkas að hann að mér sér svo maður dúrtu það er mann í vörðiske kjál egist það meginn ég genn egist kardir ísi denu sessin hann sér tænta nón lúi ég bín sér galant og egist það ég horis bóð
1: ég hann að mér sér það
0: kanni veri veki hjá hann tú chléirú na samaléirú
1: agus bú sin dreig sin fyrm a hén pás sér a sártni agus fyrm a rífos
0: fyrir dan bóid so heiglat eil heiglat eil ma tú fel tekint eil sártni heiglat jó tú rífos fúi agus heiglat hama léirú un sin agus caih me dí mar sin na ta sa tjórant o hiú an meid heiglat hefra heigl ar a wed so Anthony un sin ma dú ma ta sílim gól rodd na kassel a bedir ní Wanna kill.
1: Wow.
0: On this is coming here. Charter log tra nona gyda un ein fan I
1: agus specialty
0: agus tern mas mewn lat na headliners o gynny mlyan na wel yn yr na cila a te y celerw caraha bien ar yn rhywala agus shanchar di wór da Ronan Fosty agus a Tá séidirn beidir buelú a dárna grúpa dárna agus tá níhi gala vedartja ag kendan a báni sjó nála som samarfa ach tá sé tjá fækja gom sé sin grúv lein agus hannig ma sé sin lagarid hí sig féle eller sé sé tír agus tá sé dókrettit mar live act med jörs Er a dóna tá rúd dinta jás sílum hén gala vedan agus sé sin ond sin áurklan og lén ég dóð Tá mé de tespant an sraich Ronan ar an Camino. Agus éis beidir cheidir bhíon beidir go sé lua le agus óhí móáin agus óhí bh teú agus médelig bheit denú é mar sin híonó na te rosa hén a bhána a cheanní me deimlíon agus bhí banart ó Verni agus a fanhúla lena dhéanú gaiti mai mar seo agus buhias hórda bhd El Media thug hanic a ráis an cúpla bómórta agus dúirt cad cinnte agus a buhias díomhar sin rud a dúirt siad crunhíon mid go móra seo bhí sin hi tá deas
1: Tá sin a tarlú léanaí dóidir
0: dóna ar a dóna agus sin

Ní mai atáisead a special to mai talua agus kick the stick jigs in sin fá war gonne. Was it job? Bíma gónig gyrin ní smó yenu agus ní smó vrú ishtia a han lé agus satisa gyrin ní slú kanche gónil agus yomad ní smó kial a chlan sin uach. Well, was it job? Tam a fannig gittin wun dá léma dara siogam an isha tam a fannig siwe egal yalma rock ní slú eche Ach, tam a fannin deirod o hordiv, tam a fannin rock agus an rôl o hordiv fasta. Agus, cynnal siasin sio ma, ni lín seis dala, bydger gebi a fila clansion inyw ar anachler. Fi rŵnag am ni smó rock agus rôl a chasw dîf, na ni smó cial niaws blea. Ach, ni log am aichel na wain dîf inyw, gus cysiad a chwrs geru leis anachler. Yn rŵp y cial daisynia. Agus cian jazz dar chigil Evelyn. Bigi mai da chile, be mar aste moera, trí gajín cúig. Coní lásti, slens banacht.

0: Yeah, my slow chain come on.
1: Well, Brianna, go nyaidi leit, le cúna dæsna, kom orta sjölinu, sjö viss tú, viss, me tú gemurt in club, agus, dílum út kóhárd, achos edíslet, níba gud eichta, krýv og dáun, skomakeda hein, smór runa runa, agus, dílum út kóhárd, achos le Berti, frasjönyra Berti, nann velin, maidzin, ach, dílum út kóhárd, achos le sjöldi, agus, ach, lóna, gud jifin, vi Holland. Dílum leit, vaktara. Grabad heit sé magtara og grada in sin og homan lirhóð lave við hjálp dænach og rú kríf hamortus dúbult og dáun einvalda fyrir nýmjana dæg við að bónd nú árach Amerika le gæðið agus kóhardagus leisjúks kóhardagus le bortið og dunnuchu fyrsinn eða sárin mar þeim in sin in nýs túski Nes fi me lawrt le ímer ni gael ychwyd, ychyn ni chawad a bod ni bag fwy eich na hachlima agos feilse gwnnw chi'n al sy'n ta an ynys ar nôn y feilse feilse bod ynys agos na feilse ylwg tiw mo iad y cdiach nôs uos leis yn y tiach gan iarnan agos y tiach gan droch amsyd agos na feilse tiw ysdi stoedd eith ar y tasi maach cert agos bai feile chos harig bai siad bai siad hyn e bon on yn ddeud y siacht yn ysio agos ta plenali he tango khosharge flen tango khosharge ta shed ta kish ta studio ko sing ni ni alve agus Peter Macdonald khof alt rop agus ta shtur hor forum plenali tango khosharge ma ni nacht ta shi hen ta ki shtakh la
2: ok de kon shtur
1: no to na ko ba dos
2: de la ko ba gesht let us get gap dis ko ma brat ile mel khikit
1: Ja, precies dat wilde dat begrijp je. Toen ik was toen hoor je orm zijn al de gasjaren, je moet niet echt een iheen lid de maizen. Kijk je moet je beloog.
2: Ook maar slaan
1: Zo hij niet of gaat dat zich moet dat zich zo hele schone le chevele. Oh hij plein al zijn geje. Kad tasula gei wants as avail and kad kad kad the chip kan the bond touch the chip get wants as
3: Tom and Giri on Pobla Hort le Kayla shin on run the smoke August Kaylora a yena air fobel khosharga August Desha horse the greeny Irox culture August Tanga a Kaylora le Kayla
1: August so he ni let out so ya kugulor plan al kadan khodis khodis chukr so he got le fele gri shout le Kayla
3: Beidr, Frostlair, Gachat, a canter come out or into being Shadakar, Ruddy occur or fall the Guini in Nachat. So, shouldn't run the Stakra, Octog, Lord Tak, Yachtagin, of winter in a hot, Augustine, she'd on Erocht, in a decur or fall doing, August, Imukti occur or fall doing. So, is Fader Lynn, Gockwood, Sais, a curly Kayla, yeah, lope shoot.
1: August, so I, if I had been Kang under the Stolton to play a canter of fashion, like Kasharigis, is canter more fashion, fashion, eh?
4: Oi, Shabby the King, Sam, I thought that she ninja on the fur because she father Rossville, had Dander more on there in the fashion, August, Takai on the great refreshing. Tá difriad a dhéirt na cantar éag sula i gáis áraga agus tamad gair ar frastar chulúgana le linn na féile.
1: Agus maidir tú tá difriad sa gáid áad agus stóhi tá difriad sa ginnál gáil ge beidid ed bhealach agus sa múid láut le ímbar a bála sem fúi chanúnt ígus chalúr na tá cantar chafhár sin ar sinad tá gulúr difriad áad agus beidid difriad sa dhéar agus stóhi tali gáil ge mata tú dhéan cantar chamór sin
4: Pinte, data sin rog an avras, aber tisha gun limister tan gailge, mar so tanga taili, like forward na nini. Ach dhrei mar hentu said, so go lugin cha shin, dhrei mar tsefal in the farbacha. Ta tanchar chahar na gailge, so hi tahta maach a gooni. Agus is duchan na shin go ein chantar gailtachta tan akila kahirebe, ta tu inomiyot rashi merla.
1: Ach, stoi nid ta feil edig gwi sian sin gwaar la cheil ymwaid ta mil rwyd stoi di ta ochr e chlor na feil ach stoi ta tu ta nus ma ta mwyd sin sian sin yw ta da nach mwyd a la ca ente a wa chrion mwyd ach ni led ach me ddia oedd stoi di gwi hyn la chlor na feil ca hetw me ddia oedd rwyd i chynnu stechad agos wnsia diolch gwein na nach di sian rawn nhw
2: Well, togs níl, mar dúrt níaf in sin tá an choáibrú le fáil sa bobl, mar aimhín an bobl gur mínob I hiacht amach agus bheith celúr in éndi agus casa lena chéile. So agus is doig bendúl an a smú ná rúdi a chur ar fáil gúhuína ón glíafan dermuid gudhé ón chlegin lia mas mén leit. Agus he sin I anna hér agus hír. Agus hárna blíantan is mar siadinn cúgi féile, tá sais fyrim le tekin kín gúil agrasárit sa babbal I vín sér a glár I gúni mar hompla tá sín klub ljáur chasárige le lín féle chasárige chlifléna agus milíana tá múid tá sín le ljáur vannins gudlú le chasárige sé sin múis gél hén le garadúli á fórt svo bæ múid tíuáli er I gédín le sin bín kjóltari ógó chasárige anig nífuch chlifléan ag véle agus milíana tá sét a takú leis an sésún óranicht a mísúl I vín sér siúl I tífárkín. So bín sé sinne ar a glár chulifléin. Bín siúlóid ein chulifléin agus marjóla ar gúmúid a fresla ar a gantara fad bín ein túlóid I gúid an hínta gún LPT agus imilíana is gún a farbach I veis múid a gail an nára ví múid ar a tala ach imilíana bein túlóid sin ar siúl ar a dúnach fúi sjóir chorma kókóri agus is deis sé sá gúhúine beidir Nach will erit sin ólis akab ar chantar na warbachai, hiacht, siúlhárt, kaslemuint na warbachai, agus sila ólis ochr ar a náit. Cúran an klub skunan inga ilge ar siúl chulifléin. So fekin tún sin gúr pátrún in sin, ach in sin ar nui sin dúlan, mas dúlan é, ná a jefnú, well kertiad na rudi Eksul ochris mu der glar. Kertan rud hessis mach Miliana. So Miliana fi se eisk gulior hiacht an da virsin. Mar kretan nuna kretiks bei intas ar chytik na heistori fi se skor blien ochin Emiliana o dimir Gianni Holwaig fair ragan fabel ed ikka sharige ar lín fyrnia. So bei muid y cwymru ar Gianni mar gwmai sio y gwymru ar Gianni ar siŵl yn awglwm chlosiarig eich y siŵl o'r llawr crwasoch o chwyd sgrifin i'r ffad yn ein llawr o bon siŵl o'r eisyn mae'r chwyd y gynielach mae cena a ys chymal eisyn rwyd y mewr i'r chwyn agos o chwyd y gymorlin agos mwyd y reitach o'n chlor na mewr i'r chwyn gwr rwgw mas milet yn te Terma dansa y sianos lechyd blienochan. Mar is cosul le gudonig ewel tos en gyro erichtas na gweilgar bunna gosiarig yn 1966. Ais mar chwydig yn erichtas sin cwyrw tusbantas gwrgawnsa einir on sian nos sin a tugu er yn lwy a siwl ti warkus agus yn tom sin y gad y chwlod yr e'r ffad agus y gad y lwcht eistioch da ni fi chod dawnser y gwysyn ach dyrmwyd sian let ach honig na sian let sin y loid agus ma bwan ma roch chwymrysa se Martin James I fi na ar ti agus se Martin y waist Danser y sianos yr ystil sy'n. Ac ys fiech yn borod hau tegu ar sy'n ochr. So bai I war, ti war cys mae'r claws yr er y feile y celwyr yn I ori sy'n. Ac ys tos gyn deniwr gwrwym sy'n I war chwn ymar yr ylista hana hen gwn I sy'n. Ach bai roi ni wain ni'n cwyr cyrlon ar siwl gwn ydy ni ogo yn los sy'n ffresyn. So ffecyn dwi'n chwi I dagon eifloid. Ac ys beth y gwaela dyn ni'n gwn hopi ti yn ni lawrt fwy Yn glor sgwela, cwyd ym mwrdd ys na sgwela ni, byn ocaid ar siŵl gwn isoch, bai ocaid alina, da an anegsol chas glor chari.
1: Sia, bai gwaach mwyn na sgwela ni et I ni, fwn ish yn bagaf fwy'n meid fes abon agil ish na sgwela ni?
3: Ish na sgwela ni tagin dini difrwyla siach agus dini si beidr sesiwn arwani och da lob, no sesiwn le chorc da lob. Dyr condes o hwrt dof, sais, Kramacha all air on Golter August on size on skill shin August B and Dini Gulishak Snadini Fossa Choma Augustin she session kyolob kun on Deshina Horts of Choma.
1: August Ardu Tatavot Erle bains leis agus máilis tó higus gáil siar sa stáid it sin agus an dám sa is anó sa gmeidig gur dýna ní sinne a bhí gáil na fádu ach tá tábhacht eilie éig si bid na féile bi tá I bón in éi chentar tá sa tábhacht ach an zamóg hú leit agus iachim a
3: nú ó cínta sin cainis na rodi is tábhachtí fwy rodi bit a cur a siúl I gianta ar bit mar is lópsan an tauki agus ma sfordig a will siad pár tóchán lani si sin a rai agus bai